Slovenská filharmónia i dirigent Marko Letoňa izveli sú slavenské plesové Antonína Dvoržaka. Završio je glazbený koláž u Redila Bojana Plečaška Lebota.